0: ale se býtom
1: on to hrý jim drinka.
2: A vole, na dabe díka se jde.
3: Little Krabber se nejle máme ke sto.
0: Mono za kádro, so mono za rý osma.
1: A slíhe, smakli a slíhe.
3: Little Krabber se nejle máme ke sto.
0: Kejnke, mítke, má herka, macha, dronka, zahra.
1: Jo, nejde, sich, jo, os, jo, os.
3: Little Krabber se nejle máme ke sto.
1: Kovír, vy je jůr, fuše, tak
0: kontent. A víj, kuk, ono ho má mérno.
3: Little Krabber se nejle máme ke sto.
4: Witches.